0: co bude dělat, když si to stejně vezme?
1: No, tak, to se trošičku demolovali, ale...
2: Oslízlou potvoru.
0: A nakonec